Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: viac môj.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky. Rádio Melody.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani pík. Nechtělo baby, pak ale

0: Melody. Vaše rádio plné československých hitov.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou.

si zdaje lekko bliż. Jo, karton na dvorek a taky porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

Rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.